ukáže, není ocenění den. Ocenění nen den, na nosorím přirazen sa. Rona vaše firma, ocenění fun, rohuje i razen sr. Bra, mami čo, ňami sru. Nyan sa šasi, oni ňami sru. Ivanu fi, ako šiho,